Trenčín, dolinečka, pěkná rovinečka, po něj sa prechodí moja frajerečka, po něj sa prechodí moja frajerečka.